ontem moci. To byl honci a ty rovopoj. Vy to je mávalý, to je ta roha. To je popoj, čo pomono. To je některé umíhy odsůrome, lehy nebe odsůrome, to je ne. Hajde, hajde, pokom na roci.